0: Celé son choď, se slouží celé son choď, se slouží celé son choď, se slouží celé son choď, se slouží celé son choď.
1: Untreated.
2: There's no treaty here.
1: Unsurrendered.
2: So there's no Canada
3: here. Because we're not treaty, then we can totally enforce our laws on our land.
1: Sovereign.
3: Today.
1: 91.1 FM, New Folk Radio.